sám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku.

ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolit ti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té

lidi vyčichli, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál? Jak se všechno mění a jak ten čas letí,

jasna, kde se vzal. Pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal. Já chci vládu! Nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost své rázná, vylíhnul

do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to.

klenutém těle duch bohatýra, z očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý,

Narodné hrou je v malebném kroji, rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj, legesta soudě,

za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě od vidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná.

šaty dělaj člověka. Kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví. Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář.

0: ohromnej požárek. Tady si každý začne zpívat a na mě nikdo nepočká. Já se rád pasu,
1: rád pasu,
0: pohledem na krásu tenkou.

dobře. Ale zrovna nedávno jsem byl na brigádě a co vidím? Cecílie tam dojí krávu z hůru nohama. Povídám, Cecílie, co to je za nápad dojít krávu z hůru nohama? Ona povídá, to je zlepšovák. Já chci, aby ta smetana z toho vemene vyšla ven první.

to, že na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co mi

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.